0: Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Úspešný český herec Martin Trnavský sa nebojí zmien v živote ani na javisku.
2: Jsem se připravoval na olympiádu do Barcelony, protože jsem byl profesionální jachtař v té době a v 91. nám řekli, že nás na olympiádu nenominují. Já jsem šel někde podél vody, kde se hrálo nějaký performance a se přihlásím na Náčkovou akademii ještě předtím FTVS. No tak uvidíme, třeba bude to sranda. A oni mě náhodou vzali.
1: Okrem herectva podniká a k umeniu sa dostal skôr náhodou. Ako sa z technika stane umelec? Čo ho naučil šport o disciplíne a vytrvalosti? A prečo verí, že dobré predstavenie si diváka vždy nájde? Počúvajte rozhovor s Martinom Trnavským v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16:30.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Úspešný český herec Martin Trnavský sa nebojí zmien v živote ani na javisku.
2: Jsem se připravoval na olympiádu do Barcelony, protože jsem byl profesionální aktař v té době a v 91. nám řekli, že nás na olympiádu nenominují. Já jsem šel někde podél vody, kde se hrálo nějaký performance. Já se přihlásím na Náčkovou akademii ještě předtím v TVS, no tak uvidíme, třeba bude to sranda. A oni mě náhodou vzali.
1: Okrem herectva podniká a k umeniu sa dostal skôr náhodou. Ako sa z technika stane umelec? Čo ho naučil šport o disciplíne a vytrvalosti? A prečo verí, že dobré predstavenie si diváka vždy nájde? Počúvajte rozhovor s Martinom Trnavským v Dalila Show Petri Bernasovskej. Dnes od 16.30.
3: Hudobné zážitky v Slovenskej filharmónii v utorok 5. mája klavírny recitál Jana Bartoša, jedného z najvýraznejších českých klaviristov. Vo štvrtok a v piatok 7. a 8. mája sa umelec predstaví aj po boku orchestra Slovenská filharmónia. V naštudovaní Tomáša Netopila zaznie Šostakovičova 13. symfónia Babí jar so Slovenským filharmonickým zborom a slovenským basistom Jozefom Bencim. Začiatok o 19. Filharmónia SK.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
2: Zelená vlna.
3: Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú medzi Kluknavou a Margecanmi sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Cesta je neprejazdná. Na trase z Ružomberka na Martin sa zdržíte vo viac ako hodinovej kolóne. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú zavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazd Nitra Západ alebo Nitra Východ. Radary nám hlásite v Bátke smerom do Rimavskej Soboty a merajú aj v Zemplínskej Teplici smerom zo Slanského Nového Mesta. Pripomíname, že od zajtrajšieho rána od 8:00 bude na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka. Smerom do Žiliny ho uzavrú v pondelok o 19:00. Celá uzávera je naplánovaná do nedele 17. mája. Obchádzka povedie po Podstrečno. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
4: Slovensko. Želáme vám príjemné nedeľné popoludnie s Rádiom Slovensko. Dnes je našim hosťom český herec Martin Trnavský. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: To sa mi tak páči. Ja som sa tak tešila, keď poviete to prvé dobrý deň, aj keď sa ozvete našim poslucháčom podľa hlasu. Už vás asi mnohí identifikujú. Máte krásny hlas.
5: No podľa, to neviem. Umím i dobrý deň. Tak ja som tady trávil spousty času. Ja umím i slovensky.
4: No počkajte, koľko času ste trávili na Slovensku? To som o vás nikde nenašla.
5: Ja som vlastne začal študovať Janáčkovú akadémii na základe toho, že som videl spousty predstavení ve štúdiu L plus S v Astorce. Tak. A miloval som desky starý, vlastne Lasici Satinskýho, a to mi pouštěl doma môj otec, a tak tým pánem vlastne tá slovenština sa mi tak nejak vlila pod kúži a miloval som ju. No.
4: Dobre, takže ich ste milovali, máte ich napočúvaných, to je jasné, obdivujeme ich, asi mnohí, Lasicu a Satinského, ale do Bratislavy ste sa dostali aj na dlhšie obdobie, vy ste tu aj žili, bývali, alebo to bolo
5: ja
4: také návštevy?
5: Jedno období mne sem pozvali, ja sem tady točil vlastne seriál Ordinace v Růžové zahradě, což je strašne dávno. A tam jsem dělal ředitele té nemocnice. Potom jsem přeskočil do Paneláku, kde jsem hrál vlastně s Dianou Mórovou a se Zuzou Maurery. Tam jsme měli takový trouhelník. A potom jsem tady hrál Shakespeareovský slavnosti, kde jsem měl hlavní roli, jmenovalo se to Něco za něco. Takže v určitým období mýho času, a je to už teda fakt dlouho, ono to letí ten čas, tak je to třeba 15-16 let, jsem tady opravdu žil hodně, no, a miloval jsem to tady. A jsou to jedny z nejkrásnějších mých vzpomínek vůbec na moje profesní tady, co se týče Slovenska a Bratislavy konkrétně.
4: A prečo práve profesní? Pretože my práve Čechov a české divadlá považujeme za také, ktoré by nám mohli ísť príkladom a ktoré nás tak ťahajú. Vy to vidíte inak?
5: Ja to vidím úplne obráceně. Ja si myslím, že Slovenské národné divadlo, vůbec herci slovenští. Já jsem teď byl v Národním divadle, proto jsem teď ovlivněný, že jsem řekl, že Národní divadlo jenom, ale že slovenští herci, jak už herečky nebo herci by měli, jsou příkladem nám, protože vy hrajete úplně jinak. Vy se neberete tolik vážně, tady je tolik vynikajících herců, že to je...
4: No to je, to určitě áno. Hlavně v tých divadlách to vidíme, ako české divadla, keď účinkujú a hostujú na Slovensku, tak sú vypredané lístky už pol roka dopredu, niekoľko mesiacov, a zrejme je to aj naopak, že radi aj českí diváci privítajú tie slovenské divadla, nehovoriac o filmoch a o seriáloch a tak ďalej. Napríklad práve teraz ste mali krásnu premiéru v štúdiu L plus S s Dianou Mórovou, s ktorou ste už teda účinkovali, už sa poznáte dlhšie, už ste spolu hrávali. Ano. Smyslu zbavení.
5: Ano.
4: Je to krásna hra, ktorá asi sa týka každého po 40-ke, po 50-ke. Je vám blízka takáto tematika?
5: Áno, pretože už mne po 40 a po 50, tak jak ste to sama řekla. A my sme s Dianou udiali jedno predstavenie, menujeme sa Mezi nebem a ženou, ktorý sme tady ešte moc ani nehráli, ale už hrajeme 14 let.
4: A Richard Miller mimochodom má teraz takú pesničku Mezi nebom a ženou.
5: Áno, ale my už to hrajeme 14 let. Ano. Tak na základe toho, že už tak sme si řekli, uděláme ešte nejaké predstavenie, takže tohle byla pro vás premiéra. Myslím, že sa sem ešte vrátime s tým Mezi nebem a ženou, že to tady budeme někdy hrát. Ano, hrajeme to FL plus S, Smyslu zbavení s Dianou, napsal to Jakub Nota a režíroval. A pravidelně to tam teď budeme hrávat. Díval jsem se, že teď na dvě představení po sobě je vypredané, no tak byl bych rád, kdyby to tak bylo i dál.
4: Já vám můžem prezradit, že jsem tam stretla kamarátov, kteří už v januári kupovali lístky, aby vůbec nějaké dostali. Na toto představení teraz v apríli, že tak dlouho dopredu jsou vypredané.
5: To je super.
4: Chvála pánu Bohu, no, že kultúre a umeniu sa darí aj v týchto časoch. Ešte keď sa vrátim k tej hre Smyslu zbavení, tak tam sa nájde asi každý, teda pretože asi každý už prežil taký nejaký vzťah, ktorý napokon nebol naplnený napriek všetkému. A my všetci diváci sme vám ako hercom, ako postavám fandili, že teda kedy už sa stretnete, kedy už z toho vyjde ten šťastný koniec, ten happy end. Vy ako čitateľ, ako divák ste fanúšikom happy endov?
5: Jsem fanoušek starých velkých filmů, na který vlastně byly o lásce a o vášni, a já mám rád happy endy, já se u happy endu dost často pláču. Já si pamatuju, když mi bylo 27 let, myslím, tak jsem viděl film, dodnes ho mám rád, Madisonské mosty, a tam, když přišel ten balík vlastně, teď tam ona našla ten náramek, který já jsem si potom někde musel koupit, tak si pamatuju, jak jsem v kině brečel a otáčeli se na mě lidi, kdo to tam brečí. Já jsem velký fanoušek happy endu.
4: No nie, že fanoušek happy endu, ale vy aj pláčete při filmu?
5: Já se to nebojím, a proč ne? Jako,
4: to je krásné.
5: Víte, my herci bychom měli mít trénované emoce, tak jako kulturista svaly, no tak my je musíme umět používat, no.
4: Aha, takže aj na povel dokážete aj před kamerou například plakať, keď...
5: To já ne, to umí spíš ženy, moje žena Bára Munzarová, ta to dokáže, ženy jsou takový, to asi ne, a i když možná dalo by se někdy v představení, když už opravdu mám ty návaznosti a jede to a ještě k tomu přijde ta hudba, ta situace a už víte, že tu situaci táhnete, tak dá se říct, že někdy se, jo, je to i zaznamenaný někde na fotkách, říkám, aha, takhle vypadám, když pláču, no.
4: Tak ano, herci musia byť emocionálni, samozrejme, a musia to vedieť dávať aj navonok, aby to ľudia videli a poznali, a o vás sa hovorí, že ste teda ale poriadne emocionálni.
5: Áno, ja sa dokážem rozšíriť, áno, ja sa dokážem, ja mám v sobě všechny, ja říkám, 4 roční období a sa dokážu naštvať stejne, ako dokážu mít rád. Ja myslím si, že každý herec by měl mít, nebo každý umělec v sobě, ať už je to, by tohle v sobě měl mít, no.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.

0: Želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj v nedeľu popoludní dnes s našim hosťom, českým hercom Martinom Trnavským. Je pre vás teraz divadlo dôležitejšie než film?
1: Víte, my jak sme soukromníci, tak samozrejme to jde ruku v ruce. Co se týče českých zájezdů, když jste vidět v televizi, tak tím dřív vás vezmou do divadla v jiném městě, protože se jim to líp prodává. Nicméně pro mě vždycky byla důležitá kvalita, tam, kde je mi dobře. Jo. Já jsem založil jsem si divadlo, protože jsem tam chtěl jsem si rozhodovat o tom, co budu dělat. A v té televizi a ve filmech se to tak často není, že byste si vyrozhodovala, že jo. Tam jste prostě v týmu a rozhoduje o vás scénárista, střihač, režisér, ostatní. Prostě je to...
0: Tak jsou to kšefty.
1: No, nemám rád moc kšefty, no. Já mám rád projekty. No.
0: Ale z něčeho člověk musí žít.
1: Ano, ale to zase už, to bych tady nerozváděl, ale to jsem se postaral po jiné stránce, že já jsem vždycky celý život podnikal, takže ještě vedle divadla já mám nějaký jiný společnosti, které mi vydělávají peníze, takže když je v divadle díra nebo je zapotřebí zaplnit, tak tam ty peníze přijdou z jiné strany.
0: Takže no. Musíte dotovat divadlo?
1: Nemusím ho dotovat, nemusím, ale tak třeba je pravdou, že jako sponzorů tolik není, takže když uděláte tohle představení, o kterém se bavíme smyslu zbavení, tak stojí nějaký peníze a ty sponzoři tam nejsou, jsou tam z 10%, jsem to já, z 90%, ale zase už vím a mám tu jistotu, že se mi ty peníze vrátí, protože ty představení se budou hrát dlouho. My se dožíváme 100-200 repríz.
0: Ano, že či teda aj vyberáte trošku podle toho, lebo vyberáte aj vy sám ty,
1: ne,
0: které se budou
1: hrát? Ne, to jsou všechno autorské věci. My 26 let děláme autorské divadlo, většinou je vždycky píše Jakub Nota společně se mnou. Uh-huh. Takže to jsou všechno originály, co vidíte.
0: Ale beriete si podklad nějakou knihu, nějaký román?
1: Ale berete si podklad třeba představení Fachman, který tady budeme hrát taky v létě ve studiu L plus S, tak vzniklo z toho, že když byl covid, tak já jsem rekonstruoval vlastní vilu a psali jsme tenkrát s Kubou, nebo chtěli jsme psát nějaký scénář o nějakým producentovi, to je jedno. A já jsem ho tak zahrnoval historkama s každodenníma prostě z té rekonstrukce, že jsme se tak smáli, že jsme udělali představení Fachman, takže tam inspiroval sám život. No a říká se, někde jsem to četl, neříkám to já, jenom opakuju, že nejlepší scénáře píše život a vy jako herec je musíte umět naplnit. Pokud neznáte ten život, tak ty scénáře nenaplníte a u Fachmana to splňuje všechno.
0: No, dokonca jsem počula už aj taký názor od jedného režiséra, že nie vždy môžu dať všetko to, čo naozaj zažili v živote do scenára, lebo to pôsobí až nevieryhodne. Že niekedy ten život je až taký zaujímavý, že ľudia si povedia, toto to sa nemohlo stať, toto nie, tomu to neuveríme.
1: Niekdy možno, áno.
0: Život je krásny. Asi každý herec, keď nehovorím každý človek, má obdobia, keď je takmer bez peňazí. Spomínate si na také obdobie aj vy?
1: Ja som sa vždycky dokázal postarať. Ja som měl rád ženy. Hezký ženy. A ty jste vždycky musela někam pozvat do baru nebo do kavárny, nebo takže já jsem se vždycky snažil. Já jsem vždycky vedle studia, já jsem vždycky nějak podnikal, chodil jsem na nějaký brigády nebo jsem něco vymýšlel, abych byl tak nějak soběstačný. No vlastně táhnu si to tak do dnes.
0: Takže to je hnacím motorom aj mnohých asi bohatých lidí a milionářů.
1: Ne.
0: Ale může to být?
1: Věci se mají dělat za peníze, ale ne pro peníze. Když je děláte pro peníze, tak vám to většinou nevyjde, nebo to nemá ten efekt. Ale za peníze, proč ne? Když něco umím, tak to zaplaťte.
0: Ale že stát sa hercom nebol váš sen. V podstate ani ste nechodili veľmi do divadla predtým, než ste išli na príjmačky.
1: Áno.
0: Tak preto na to narážam, že je to celkom zaujímavé, že teda ako sa to udialo.
1: Byla to náhoda, tak celý život je náhoda. Já jsem nikdy netušil, že budu rekonstruovat domy a že se stanu producentem prostě nějakých svých divadelních věcí. Protože já jsem vyučený elektrikář, elektromechanik prostor a zařízení, potom mám průmyslovou školu elektro 4 roky, potom jsem během toho jsem chodil samozřejmě do zaměstnání, potom jsem se připravoval na olympiádu do Barcelony, protože jsem byl profesionální jachtař v té době. A v 91. nám řekli, že nás na olympiádu nenominují 92 a já jsem šel někde podél vody, kde se hrálo nějaký performance. A řekl jsem si, sakra, jsem poslouchal tak ty desky toho Lasice a Satinského, já se přihlásím na Náčkovou akademii ještě předtím FTVS, no tak uvidíme, třeba bude to sranda. A oni mě náhodou vzali.
0: Hovoríte náhodou, normálně herci, kteří se tam chcou dostat, alebo teda mladí ľudia, kteří se tam chcou dostat, tak chodí na přípravy, chodí na různé krůžky, chodí na hlasové přípravy k pedagogům.
1: Ale někde to, někde to.
0: Zkoušejí to aj 5 rokov za sebou a nepodarí se.
1: Někdy, oni říkají na těch školách, že mají raději ty čisté listy, ty nepopsané listy papíru, že vlastně nemáte už ty špatné zkušenosti.
0: No a vaša športová kariéra, ta je tiež veľmi zaujímavá. Skoro ste sa dostali na olympiádu, ako ste pred chvíľkou prezradili.
1: Aha.
0: Ten jachting, to je krásny šport. Na mori, na vode, v každom počasí.
1: Ano, ano.
0: Zažili ste určite aj nejaké obrovské búrky.
1: Je to takovej vlastne nedivácký sport.
0: A do dnes sa mu venujete, hej?
1: Ne, už ne.
0: Nie, vôbec.
1: Vlastne v období covidu som prodal loď, pretože už som cítil, že už toho bylo dosť. Ja teď teda miluju golf, no tak ja vždycky som říkal, že to je skažená procházka, ale... Zase je to takový solitární sport, protože ať hrajete s kýmkoliv, vždycky hrajete sama proti sobě, protože tak, jak se vám daří, tak to ovlivňuje výsledek, že nikdo vás nemůže předběhnout, prostě když vy hrajete blbě, no tak prostě hrajete blbě. A zabere to hodně času, ale je to super, teď jsem se vrátil ze Španělska předevčírem, tak to je to fajn.
2: Rádio Slovensko, Daniela Show, Petri Bernasovskej.

0: noc.
1: Pekné popoludne s Rádiom Slovensko, príjemné počúvanie nášho rádia vám želáme aj s krásnym hlasom Martina Trnavského, nášho hostia. Večer predstavenie. Ráno chodievate vraj športovať ešte?
2: Áno, ja chodím ráno do posilovne, o 6:30 ráno už som v posilovne. Áno.
1: Takže to asi nemáte veľa času na spanie, nehovoriac o nejakých zájazdoch, keď sa vraciate úplne neskoro v noci alebo nad ránom.
2: Ale mám, ale ja si umiem ten čas naplánovať. Je to ešte vlastne asi z období toho sportu, kde každý sportovec má disciplínu a má to proste tak nejak vymyšlený, jak ten... Tak ja to tak mám naplánovaný. Ráno vstávam brzo, ja vstávam kolem 5. hodiny ráno. O 6:30 už som v posilovne musím, pretože přes deň mne už by sa nechtelo. A v 8 hodín prijíždím domů, kde sa ostatní probouzí a ja už, mne už začal deň. No. Je pravdou, že i když som herec a večer hrajeme, tak když je možnosť, tak ja klidne v 9 hodín usnu, ja si lehnu a spím. Ale vlastne, ako deň má 24 hodín, no tak když si ho tak naplánujete a tak... Naše povolání je svobodný, takže my si můžeme ten čas naplánovat. My nechodíme od 6 hodin do 3 hodin do práce, jakože nechodíme někam do zaměstnání. No ale zase je pravdou, že my pracujeme 24 hodin denně, že jo? Pro mě není problém v 10 hodin večer sednout k počítači a pracovat do 2 do rána.
1: Alebo šport člověka naučí seba disciplínu.
2: Ano, ano, určitě. To by spousty mladým teďka, co sedí doma u těch počítačů, tak by jim prospělo, kdyby se trošku hýbali a šli a ven a žili trošku jiný život, ještě se potkávali s těma lidma takhle jako my. Já jsem měl první rande někde na stromě, aby nás někdo neviděl. Dneska mají všichni rande, že si otevřou telefon a udělají ťuk, ťuk, ťuk, ťuk, prostě a je po rande. Jako.
1: Ale rande na strome, to jsem ano, ještě nepočula. Ano, našli,
2: ano, že jsme
1: na cintorinoch a všeli, kde mali, ale ano, na strome nie.
2: Ano, na tenisových kurtech v Brně jsme takhle měli tam, tak jsme se tak vždycky schovávali.
1: No, aha, tak to si mal tak 6-7, nie?
2: No, áno, to som měl, no, tak, tak áno, tak, bylo mě 13, 12, no jasne, áno, áno, áno, to byly jaký ty rande.
1: A že sa vám vyliezla na strom tam?
2: Áno, ale dodnes na to
1: spomínate.
2: To
1: musela byť poriadne zamilovaná.
2: Áno.
1: Alebo bola rovnaký týpek ako vy.
2: Tak to sme byli všichni, no ja myslím, jasné, že my sme si prožili iný detství samozrejme, než prožívajú teď tí mladí.
1: A chytáte sa trošku na tie veci, tiež sociálne siete a takéto, že by ste to... fanúšikovský, mali nejaký okruh víte, na Facebooku
2: mám
1: alebo teď, kde po, Instagram.
2: Prodej divadla sa teď dělá inak, než sa dělával tenkrát. Teď sa to fakt všechno hrne přes ty sítě, ale musíte tomu rozumieť, těm algoritmům vevnitř. Není to o tom, že dáte na ten Facebook nebo Instagram, že dáte nejakou fotku a ono sa to chytí, ne? To všechno vlastne, na to sú ty programátoři, kteří tomu rozumí. Teď jednoho takového mám úplne žasno nad tím, ty algoritmy, jak sa to teď prodáva, jak sa vám to dostane do toho telefonu, jak vás to přinutí, jak přesně vidí ty algoritmy, čeho jste se dotkla, co byste asi chtěla, pak vás to je neuvěřitelný. My jsme tenkrát navolávali, dobrý den, nechtěli byste jít do divadla, ano, lidi si to nějak sdělovali, chodili, dneska tohle nefunguje prostě, že vyvěsíte někde plakát, anebo že je to opravdu tolik díky těm mobilním telefonům, že... A já tomu nerozumím, já jsem z toho nervózní, když to jenom vidím a dávat nějaký věci na Instagram, jako moji fotku, že jsem někde byl, jako říkají mi, musíš to dělat, tak já to občas udělám, ale já to úplně nesnáším, co je komu potom.
1: Tomu úplně rozumím. Ono, doba se mení, to je přirozené, ale čo je podle mě trošku také, že má to až straší, mení se čoraz rýchlejšie.
2: No.
1: Že to, čo proste trvalo niekedy 50 rokov, tá zmena dnes trvá 20, 10, niekdy... 5, 4, za rok tu máme revolúciu v AI.
2: Ale niekdy ten pokrok neznamená krok dopředu, že jo? To je...
1: Všetko má svoje výhody a nevýhody.
2: Je to
1: zrejme
2: úkrok.
1: Je to o tom, že treba asi nájsť tie výhody a vyvarovať sa nevýhodám. A to je aj o kritickom myslení, ktoré je teraz také aktuálne a to je asi najväčšia hrozba tejto doby.
2: No, víte co, kdysi dokázali postaviť stavby, ktorým dodnes nerozumíme, jak to dokázali. Ja mám obavu, aby za pár let niekto neříkal, jak ty domy vlastne vy ste to stavili. My dneska jdeme na 3D tiskárnu a vyřízneme si tam krásnej, takový sterilní, takový byteček, bílej, žijeme v tom hygienicky a je nám tam dobře. Když chceme do přírody, no tak máme velkou letobrazovku po celém obvodu a uděláme cvak a jsme v Tajsku, dáme si tam i tu vůni a ten zvuk. My nikam ani nemusíme, můžeme být zavřeni tady, nám je tady dobře. Říkal mě pan Marhol, to bylo taky. Bavili jsme se o tom, říkal, no teď vlastně, jak máte ty brejle takový, ty, jak si to můžete dát, že jo, tu virtuální realitu. Ty lidi budou čím dál hůř zavření doma, čím dál víc zavření doma a už se nebudou dívat na James Bonda, ale stanou se James Bondem. Že oni si to dají na oči a potom půjdou ven, půjdou nakoupit tady do nějakého obchodu a vlastně budou totálně asocializovaní, budou se bavit, pozdravit někoho, ten kdo bude sebeuzavřenější do sebe, tak když si dá ty brýle, nabere sebevědomí prostě a pak z toho bude průser. No.
1: Ano, protože my vnímáme svět cez zmysly a ty se dají oklamat.
2: Člověk je od přírody lenivý a když to někomu začnete pomaličku takhle sázet, že to jde, tak prostě možná, že za 50 let to těm lidem bude připadat úplně normální a nebudou vůbec chápat, co my jsme to, jak jsme to vlastně žili. Nebo a co nás na tom přitahovalo?
1: Ja sa bojím, že to už o 10 rokov.
2: No, možná to bude dřív.
1: Sme mohli teraz žiť takto, ako žijeme. Ale viete, čo je krásne, že na vás, na hercov, na to divadlo, ľudia stále chodia a že stále tam chceme mať živých hercov a že proste sa neuspokojíme s nejakými náhražkami a umelou inteligenciou, čo sa dá na tých videách všetko oklamať.
2: Tam ste sama za sebe. No.
1: Tak si klopkajme, že zatiaľ môžeme ísť do divadla, pozvať aj našich poslucháčov do divadla, napríklad aj na hru Smyslu zbavení, alebo ešte tu budete určite s divadlom Frida účinkovať aj v iných predstaveniach. Takže veľmi pekne ďakujeme za vašu návštevu aj u nás v Rádiu Slovensko.
2: Ja vám ďakujem za pozvanie.
1: Bol tu český herec Martin Trnavský. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko a tento rozhovor si aj v rozšírenej verzii môžete vypočuť na webe Rádia Slovensko alebo na našich podcastoch. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri

0: Ešte 2 mesiace a sú tu prázdniny a hlavná dovolenková sezóna. Máme pre vás jeden automobilový tip. Škoda Múzeum v Mladej Boleslavi. Okrem veľkej historickej i modernej expozície, automobilka sprístupňuje návštevníkom aj svoj bohatý depozitár. Koncepty, dizajnové štúdie a prototypy od konca 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Prehliadky sú možné so sprievodcom po predchádzajúcej rezervácii. Expozíciu nazvanú Spiaca krása navštívil aj redaktor Martin Karlík.
1: Do depozitáře nemohou návštěvníci sami. Z muzea je tam přes dvůr historické továrny, kolem restaurátorské dílny, dovede průvodce.
2: Vyráběli kola a potom motorky. No a pak vlastně v roce 1905 představili první auto Vojturetu a 1906 rozeběhli výrobu a potřebovali se rozšířit, tak postavili tuhle a ještě jednu halu. Mezi nimi bylo zastřešený nádvoří. Tady máme takhle depozitář, kterýmu říkáme Spící krása. A to je, nacházíme se v prostorách původní kovárny.
1: Restaurátor muzea Michal Velebný.
2: Tady vidíme na dobovém obrázku, jak to tady vypadalo dřív. Vodí tomu tady velký buchar, který byl poháněn transmisí. Kolem dokola bylo spousta menších kovadlin a tady vlastně vznikaly všechny ty výkovky. Tamhle ty 3 sloupy, co vidíme, tak to nejsou sloupy, ale to jsou 3 komíny, do kterých ústily kovářské výhně, kde vlastně železo ohřívali, než do něj začali bušit na bucharu a na kovadlinách.
1: Jde jen o zajímavou stavbu, ale hlavně o vystavená auta.
2: Jsou to auta, která jsou z let 1913 až 1939 a většina z nich je právě v tom nálezovém, nerestaurovaném stavu, čili Spící krása spí a čekají, až po nich někdy sáhneme a zrenovujeme a dáme jim původní vzhled, původní lesk.
3: To se děje vedle v té dílně.
2: Tak, to se děje u nás v restaurátorské dílně. V podstatě dá se říct, že každý z těch automobilů, který je tady vystavený, a v této hale jich je 23, takže každý z nich má na sobě nějaký výkovek, který vznikl tady v té kovárně.
1: Když si všechny Laurinky a prvorepublikové Škodovky prohlédneme a chceme zamířit k východu, Michal Velebný nás nasměruje ke dveřím do další haly.
4: Tady to vodí jinak a vypadá jinak.
2: My se nacházíme v expozici prototypů a designových studií. Tenhle ten prostor původně nebyl úplně krytý, bylo to vlastně částečně zastřešené prostranství mezi dvěma halami. No a postupně tu střechu protáhli, nakonec ještě část haly přistavili a v těch 30. letech tato hala jako největší sloužila k montáži, k výrobě nákladních automobilů.
1: Máme tu před sebou několik tematických celků.
2: Jedním z těch prvních celků jsou automobily, které byly vývojem designu pozdějšího modelu Škoda 1000 MB, čili bylo to takové to odhledání napřed té koncepce, jestli bude motor vpředu nebo vzadu a potom samotné hledání toho finálního tvaru.
1: K vidění je tu třeba i 120 s motorem vpředu nebo několik plážových bugin Škoda.
5: Počúvate Zákrutu.

0: Jedna z pražských ikon tento rok slávi svoju 30-ku. Presne toľko rokov uplynulo od dokončenia pôvabnej budovy s prezývkou Ginger a Fred. Dom pomenovaný podľa slávnych tanečníkov Fredovi Astérovi a Ginger Rogersovej zaradil denník Daily Mail do desiatky najkrajších stavieb sveta zodpovedajúcich tzv. Zlatému rezu. Výstava o zrode tancujúceho domu zaujala našu pražskú spravodajkyňu Kristínu Chrenkovú.
1: Keď sa pozeráte na pravý breh Vltavy, vidíte rád historických budov, ktoré k sebe tak trochu patria. Hoci architekti vedia svoje, pre laikov sa tieto domy veľmi od seba nelíšia. Potom však pohľadom zablúdite na roh Jiráskovho námestia a Reslovej ulice a tam ich zbadáte. Rožné domy, akoby pristihnuté pri tanečnom kroku, smelo vykračujú do ulice a roh svojim netradičným zjavom úplne rozbíjajú. A to bol presne cieľ, povedal mi architekt David Tichý.
2: My sme boli skupina studentov druhého ročníku, čerstvie po nabitý svobode, takže všechno bolo nový a možnosť spolupracovať v rámci spolupráce Gary Milonič jako prosvětovou star bylo něco jako neuvěřitelného. Ta první polovina 90. let to byly úžasné zážitky, jeden za druhým. Jo. Ať už tím nasazením, nebo tím tématem, nebo stylem práce. Takže zážitky jsou z toho jako maximální, veliký a opravdu skutečně velkolepý. Nejenom, že jsme tam pracovali, ale samozřejmě to sebou neslo poměrně společenský život s tím spojený, ale jako studenti jsme si to opravdu užili. Jo, samozřejmě, tak jak to studenti dělávají, samozřejmě nebyli jsme žádnými spoluautory. Ten tým Gary Milonič pracoval velice jako uzavřeně a my jsme vždycky vytvářeli tu podporu tomu týmu.
1: Na místě, které si dnes fotografují skoro všetci turisti, stál kedysi nájomný dom. V roku 1945 byl zničený počas leteckého bombardovania Prahy. Pozemok zostal po odstránění trosiek domu takmer 50 rokov nevyužitý. V bezprostrednom susedstve žil aj prezident Václav Havel, ktorý obnovu miesta podporoval a s architektom Vladom Miluničom debatoval o jeho budúcom využití. Po revolúcii v roku 1989 parcelu odkúpila holandská poisťovacia spoločnosť a tá si na návrh najala práve známeho pražského architekta Vlada Miluniča, vysvetlil mi jeden z najslávnejších českých architektov Jozef Pleskot.
3: Ja som dál vlastne se stal podporovatelem té myšlenky, že na Jiráskově náměstí a nábřeží vlastne Vltavy má vzniknout nebo může vzniknout takový dům trošku jako extravagantní a moc jsem to podporoval. Nejenom proto, že jsme byli s Vladem kamarádi, ale i proto, že se mi ta myšlenka zdála skvělá. Skvěle rezonovala s etosem doby, s tím, co se říkalo mezi architektama, co se chtělo, co se obecně ve společnosti chtělo, aby v Praze vznikla novostavba, která nějakým způsobem zaujme Evropu, zaujme svět. Tak i z toho důvodu jsem si říkal, tak tady skutečně je dobré stát na místě a podporovat vznik toho domu.
1: Vlado Milonič chcel na místě vytvořit kulturní senzáciu, proto si na pomoc prizval svetoznámeho amerického architekta Franka Gehryho. Budova sa začala stavať v roku 1994, otvorila sa až v roku 1996, teda pred 30 rokmi. Hoci dnes tancujúci dom vnímame ako jednu z pražských dominant, nebolo tomu tak od začiatku, pripomenula na výstave, ktorá mapuje históriu tejto ikonickej budovy dcera Vlada Miluniča Rita.
4: Dnes tedy ta situace po těch 30 letech je úplně jiná, než byla na začátku a já sama za sebe třeba si pamatuju, když jsem jezdila tramvají do školy 17 tady po nábřeží a teda vyslechla jsem ty spolucestující, jak komentují s takovým despektem, co jim to teda zase tady roste pro boha nad hlavami. A dnes je to věhlasná budova, je to skutečně reklama na Prahu, si myslím. Takže ten dům v čase si myslím, že dozrává a že ještě asi není všem dnům konec.
1: Budova mala odrážať radosť spoločnosti po páde komunizmu a mala byť aj akýmsi symbolom slobody. Dnes by však takýto odvážny projekt podľa architektov vznikal len veľmi ťažko, doplňa Jozef Pleskot.
3: Tá spoločnosť nejakým spôsobom vychládala od tých 90. let. Proč nevznikla Chobotnice, proč nevznikla knihovna? No proste politická situácia byla už o tolik iná, než byla za Václava Havla. Že těm vlastne vzletným projektom se začalo nejakým spôsobom bránit z takových jako iracionálních důvodů.
1: Tancující dom byl zpočátku len administrativnou budovou, neskôr se však čiastočně otvoril verejnosti. Vznikla tam galéria, aj hotel so 44 izbami, reštaurácia, kaviareň a bar s vyhliadkou. Časť domu naďalej slúži ako kancelárske priestory. Dom má 9 poschodí, miestnosti sú nesymetrické a ich steny šikmé. Budova vystupuje z uličnej čiary do línie chodníka a turistom sa dnes mimoriadne páči. Pred budovu sa prišli odfotiť napríklad traja Indovia žijúci vo Švédsku. Jeden z nich mi povedal, že ide o veľké osvieženie pražskej panorámy. Ospravedlňujúco dodal, že sa mu páči architektúra celého mesta, no táto budova ho upútala svojou originalitou. Podobne sa vyjadril aj mladý Škót. Podľa neho je budova tancujúceho domu dobrým príkladom českej kultúry a histórie. Je to tu krásne a navyše ide o skvelú turistickú atrakciu. Som rád, že som sem prišiel, dodal. Hoci podľa architektov za 30 rokov nevzniklo v Prahe žiadne rovnako odvážne architektonické dielo, hlavné mesto Českej republiky nedávno oslavovalo vznik ďalšej dominanty. Po 12 rokoch sa otvoril nad Vltavou nový pražský most, povedal na jeho otvorení námestník primátora hlavného mesta Prahy pre dopravu Jaromír Beránek.
5: Pokud bychom se podívali zpět do historie, je to ve skutečnosti zhruba 100 let, co začaly ty první úvahy o tom, že v této části Prahy by Vltavě také slušel nový most. Od prvních zahájení, od prvních prací uplynulo zhruba 9 let do tohoto dnešního slavnostního okamžiku. Jak už tady zaznělo, jedná se o do jisté míry architektonický unikát, architektonický skvost. Sám se nebráním tomu říkat dvoreckému mostu socha nad řekou nebo socha přes řeku, chce tady.
1: Jde o most určený prechodcov, cyklistov, električky a záchranářské auta. Postavený je brutalisticko-kubistickom štýle a podľa mnohých architektov ukazuje, že aj čisto funkčné stavby môžu mať výraznú estetickú kvalitu. Mnohí však dvoreckému mostu vyčítajú, že mohol byť ešte odvážnejšie naprojektovaný a jednoducho krajší. Tak ako aj v prípade tancujúceho domu, to však nemusí byť úplne pravda. Jednej alebo druhej skupine dá napokon za pravdu až čas.

0: Jedna z pražských ikon tento rok slávi svoju 30. Presne toľko rokov uplynulo od dokončenia pôvabnej budovy s prezývkou Ginger a Fred. Dom, pomenovaný podľa slávnych tanečníkoch Fredovi Asterovi a Ginger Rogersovej, zaradil denník Daily Mail do desiatky najkrajších stavieb sveta, zodpovedajúcich tzv. Zlatému rezu. Výstava o zrode tancujúceho domu zaujala našu pražskú spravodajkyňu Kristýnu Chrenkovú.
1: Keď sa pozeráte na pravý breh Vltavy, vidíte rád historických budov, ktoré k sebe tak trochu patria. Hoci architekti vedia svoje, pre laikov sa tieto domy veľmi od seba nelíšia. Potom však pohľadom zablúdite na rohy Raskovho námestia a Reslovej ulice a tam ich zbadáte. Rožné domy, akoby pristihnuté pri tanečnom kroku, smelo vykračujú do ulice a roh svojim netradičným zjavom úplne rozbijajú. A to bol presne cieľ, povedal mi architekt David Tichý.
2: My sme boli skupina studentov druhého roku. Čerstvě po nabitý svobodě, takže všechno bylo nový a možnost spolupracovat v rámci spolupráce Gary Milunič jako pro světovou star bylo něco jako neuvěřitelného. Ta první polovina 90. let to byly úžasné zážitky, jeden za druhým. Jo? Ať už tím nasazením, nebo tím tématem, nebo stylem práce, takže zážitky jsou z toho jako maximální veliký a opravdu skutečně velkolepý. Nejenom, že jsme tam pracovali, ale samozřejmě to sebou neslo poměrně společenský život s tím spojený, ale jako studenti jsme si to opravdu užili. Jo, samozřejmě, tak jak to studenti dělávají, samozřejmě nebyli jsme žádnými spoluautory. Ten tým Gary Milunič pracoval velice jako uzavřeně a my jsme vždycky vytvářeli tu podporu tomu týmu.
1: Na místě, které si dnes fotografují skoro všetci turisti, stál kedysi nájomný dom. V roku 1945 byl zničený počas leteckého bombardování Prahy. Pozemok zostal po odstránění trosiek domu takmer 50 rokov nevyužitý. V bezprostrednom susedstve žil aj prezident Václav Havel, ktorý obnovu miesta podporoval a s architektom Vladom Miluničom debatoval o jeho budúcom využití. Po revolúcii v roku 1989 parcelu odkúpila holandská poisťovacia spoločnosť a tá si na návrh najala práve známeho pražského architekta Vlada Miluniča, vysvetlil mi jeden z najslávnejších českých architektov Jozef Pleskot.
3: Ja som dál vlastne sa stal podporovateľem té myšlenky, že na Jiráskově námestí a nábřeží vlastně Vltavy má vzniknout nebo může vzniknout takový dům trošku jako extravagantní a moc jsem to podporoval. Nejenom proto, že jsme byli s Vladem kamarádi, ale i proto, že se mi ta myšlenka zdála skvělá. Skvěle rezonovala s etosem doby, s tím, co se říkalo mezi architektama, co se chtělo, co se obecně ve společnosti chtělo, aby v Praze vznikla novostavba, která nějakým způsobem zaujme Evropu, zaujme svět. Tak i z toho důvodu jsem si říkal, tak tady skutečně je dobré stát na místě a podporovat vznik toho domu.
1: Vlado Milunič chcel na místě vytvořit kulturní senzáciu, proto si na pomoc přizval světoznámého amerického architekta Franka Gehryho. Budova sa začala stavať v roku 1994, otvorila sa až v roku 1996, teda pred 30 rokmi. Hoci dnes tancujúci dom vnímame ako jednu z pražských dominant, nebolo tomu tak od začiatku, pripomenula na výstave, ktorá mapuje históriu tejto ikonickej budovy dcera Vlada Miluniča Rita.
4: Dnes tedy ta situace po těch 30 letech je úplně jiná, než byla na začátku a já sama za sebe třeba si pamatuju, když jsem jezdila tramvají do školy 17 tady po nábřeží a teda vyslechla jsem ty spolucestující, jak komentují s takovým despektem, co jim to teda zase tady roste pro boha nad hlavami. A dnes je to věhlasná budova, je to skutečně reklama na Prahu, si myslím. Takže ten dům v čase si myslím, že dozrává a že ještě asi není všem dnům konec.
1: Budova mala odrážať radosť spoločnosti po páde komunizmu a mala byť aj akýmsi symbolom slobody. Dnes by však takýto odvážny projekt podľa architektov vznikal len veľmi ťažko, doplňa Jozef Pleskot.
3: Tá spoločnosť nejakým spôsobom vychládala od tých 90. let. Proč nevznikla Chobotnice, proč nevznikla knihovna? No proste politická situácia byla už o tolik iná, než byla za Václava Havla. Že tým vlastne vzletným projektom sa začalo nejakým spôsobom bránit z takových jako iracionálních důvodů.
1: Tancující dom byl zpočátku len administrativnou budovou, neskôr sa však čiastočne otvoril verejnosti. Vznikla tam galéria, aj hotel so 44 izbami, reštaurácia, kaviareň a bar s vyhliadkou. Časť domu naďalej slúži ako kancelárske priestory. Dom má 9 poschodí, miestnosti sú nesymetrické a ich steny šikmé. Budova vystupuje z uličnej čiary do línie chodníka a turistom sa dnes mimoriadne páči. Pred budovu sa prišli odfotiť napríklad traja Indovia žijúci vo Švédsku. Jeden z nich mi povedal, že ide o veľké osvieženie pražskej panorámy. Ospravedlňujúco dodal, že sa mu páči architektúra celého mesta, no táto budova ho upútala svojou originalitou. Podobne sa vyjadril aj mladý Škót. Podľa neho je budova tancujúceho domu dobrým príkladom českej kultúry a histórie. Je to tu krásne a navyše ide o skvelú turistickú atrakciu. Som rád, že som sem prišiel, dodal. Hoci podľa architektov za 30 rokov nevzniklo v Prahe žiadne rovnako odvážne architektonické dielo, hlavné mesto Českej republiky nedávno oslavovalo vznik ďalšej dominanty. Po 12 rokoch sa otvoril nad Vltavou nový Pražský most, povedal na jeho otvorení námestník primátora hlavného mesta Prahy pre dopravu Jaromír Beránek.
5: Pokud bychom se podívali zpět do historie, je to ve skutečnosti zhruba 100 let, co začaly ty první úvahy o tom, že v této části Prahy by Vltavě také slušel nový most. Od prvních zahájení, od prvních prací uplynulo zhruba 9 let do tohoto dnešního slavnostního okamžiku. Jak už tady zaznělo, jedná se o do jisté míry architektonický unikát, architektonický skvost. Sám se nebráním tomu říkat Dvoreckému mostu socha nad řekou nebo socha přes řeku, chcete-li.
1: Jde o most určený prechodcov, cyklistov, električky a záchranářské auta. Postavený je brutalisticko-kubistickom štýle a podľa mnohých architektov ukazuje, že aj čisto funkčné stavby môžu mať výraznú estetickú kvalitu. Mnohí však Dvoreckému mostu vyčítajú, že mohol byť ešte odvážnejšie naprojektovaný a jednoducho krajší. Tak ako aj v prípade tancujúceho domu, to však nemusí byť úplne pravda. Jednej alebo druhej skupine dá napokon za pravdu až čas.
6: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And I know for us to go.